Sisáci! Má se přidat

jsme taková malá provozní laboratoř, takže analyzujeme živiny u krmných směsí, které tedy vyrábíme, a potom analyzujeme

0: Takže v tomto směru je to
1: pořád. To je dokonalý. Mamko, dneska jsme vydělali, je to dobrý, jdeme dál a neposloucháš blbý řeči, že jsi furt někde fuč. A máte karavan, jsem zjistil.

věří, že se do nich může vejít automobil, ale Italové o tom příliš nepřemýšlí. Když má auto kola a řidič dostatek odvahy, pokusí se projet prakticky kdekoliv. Tady ovšem doporučujeme

0: si říct, co z toho, co se ti daří budovat, je takový to, co říkáš, jako jo, Michale, tohle dobrý.
1: Těžko soudit.
2: Těžko soudit, ale

Holky se o tebe musím pěkně postarat, protože láska to je zázrak, když budete vedle sebe. No tak já jo, ti snesem odle z nebe. Musím říct, že má ten tvůj kluk velké štěstí, protože málo které jsou tak pěkné nevěsty. Takže ať se držíte po romadě, na

0: Vemte ho k šéfovi.
1: Sorfín!
0: Dejte mi všichni, že můj pekelný pane zas

Díky, tak mi nemáš peruče a já do nebe vemu tě. Jsem hrděl, co tě dostal na kole. Ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těla, kapselům, rikačí děl. Tak mi nemáš peruče a je

0: Lustraci. Ty jsi nicméně jako to dotáhlaš na místo starostu Prahy 5, jestli jsem si to dobře nastudoval.
1: Bývalo to tak,
0: jo. No to mi teda jako vysvětlit, to je jako velký sousto, jo, pro člověka, který je svobodomyslnej, kumštýř a tak.

0: Jsem mladý. Hm?
1: Co komtesa?
2: Dopadla tak, jak si zaslouží.
0: Fajn.

ptal, kolik by to jako bylo potřeba, tak nebylo to zase tak strašná částka, jak jsem říkal, že mám Afriku taky rád, takže by to tak mohlo být, tak jsme si koupili jako letenky do kam, do

Sergio Seman, nebo takhle nějak se jmenuje, byl to bývalý marketingový ředitel Coca-Coly, Mexičan. A on v té knížce, on napsal několik knížek o reklamě a marketingu a jsem si strašně zapamatoval jednu pasáž, kde on jako líčil, že

přidali případně i nějaký další senátní post navíc. Co se týče těch jednotlivých míst po celé republice, těch jednotlivých měst a obcí, tak bych byl rád, kdyby se podařilo obhájit co nejvíc primátorských řetězů. Vím, že v Českých Budějovicích ta situace

0: tam měli oba ty obrovský jako mínusy v
1: tak
0: těch
1: musíš.
0: Milionech, tak jsem říkal, no tak sakra, tak to musíme jako příští rok jako nějak vydělat, aby jako nás ty lidi to jako nepřišli.

0: protože svět už nikdy nebude jako předtím.
1: A něco za sebou člověk, kromě těch dětí, mě to je nechat musí.
0: Tak, se což se ti ty drobnosti Kubo, jako patenty a tak.
1: Hele, báječný koncert, užijte si hrát.

0: já ne, na 12. hodinu třeba na Tomáše Kluse a ono se tam dostanete až ve dvě, protože jste stál prostě hodinu kolonu na parkovišti.
1: No.
0: Takže jsme si jako nechali poradit a vlastně

takovém tom, v tom dobrém otcovském nastavení, že to vnímáš, jako, že to je to nejdůležitější, co po nás zůstane. A co chceš, aby o tobě říkali tvoje děti?